různých nevodivých materiálů, například dřev. Někde nepovinat.